0: Fatima. Děkuji, já. Nahýtej, vy se děkuji, já. Děkuji, já. Ne, já jsem vám úplně taky, já jsem vám úplně taky, já jsem kytarax.
1: Hoppa playback, hoppa playback, hoppa on mestari kuvaajalta, on oppinut kuvasta paljon, se oli hoppa playback, nyt tulee live back, melkein live back, future back, kuvat, musa ja sanat tulee vielä back.

0: jsem starší, ty tomu dom je právě starší, rodinný dom cich.
1: Oblastní, rovný, budou přetrvovat.
0: Oblastní rozdíl budou přetrvovat.